0: Slnce boské, spravodlivo, však slunko na poledňu, obid dzvonia. Ach Bože, a doma drobné dzeci, kravy prišli z poľa, hadzi náš gravy, joj Sodom Gomora, a nás tu diabli po košároch šmarajú, joj pozme domu. A to te bačové, keby nám cholem boli syra dali, ale skupe jak trest.
1: Babi, ša vy ne znáte, že pojane po bane, na košaru chudoba.
0: Hej, chudoba ba ne chcete dať.
2: Ach, ľudze boské, a kde moja zajdečka? Ach, bačové, majce rozum, dajte mi zajdečku. Mala som tam hazentráčky, čerkutečky, pišťalečky. Bačové, majce rozum, dajte mi ju, však mám malé dzecko doma v kolíske.
3: Babo, však ty tu holoruť prišla, jak si začula hudákov, ta tak drindajúci si tu pridrindala.
2: Ach, múka nebeská, že vás tu všetky zimná rosa nespali. Ja, že tu holoruč prišla. Ja, že zajdečku pod šatrom zochabila. Juj, však še tu duškom rucim ožim odjídu.
1: Či še rucíš, či nerucíš, tam i zajdu nevidzeli.
2: Ta vy nevidzeli. Ty vlachaľu, povíš, abo nepovíš, že moja zajdečka. Bo si to te tvojo bure vlasy do čista odrapem. Povíš, abo nepovíš, ty vražcu.
3: Nepovíc.
2: Ta vy nepovíce. Nie, nie, nie. Ta ja vám tu teraz všetko prekľajem. Že by vám paša na koreňu vyschla, že by še vám ovce popsuli, ikry potracili, že by ste mesto mlíka krev dojili, cukr vycukľagali, že by všadzi na vás poraženisko čekalo, že by ste v liece vyhoreli, v žime vybutneli a že by vás podrágala mala. Tak.
1: Ach, dopust, dopust, to ta baba nás do nej šťastia priniesie. Tu máš svoju zajdu, a zavri písk, ty zlorečnico!
4: Nedovolím, nijak raz, len za vykupne. Same perše sa je musí zemlu zatancovať a tak zajdu dostane.
2: Ach, nestydnik, nehanebnik, ešte tancovať s ním pújdem, ale hybej nejme tu neruci ožim odjídu.
4: Hudáci, hore dvorom!

To ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen